0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
0: Prostějov aktuálně.
1: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
2: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se koukneme na jednu dračici, co si říká Allegra Cole a umí s mixážním pultem hotový divy. Tahle DJka a producentka ti dožil napumpuje takovou energii, že budeš mít pocit, že se i tvůj gauč proměňuje v taneční parket. Její sety jsou jako jízda na horské dráze. Plné nečekaných zvratů, ale vždycky s perfektním groovem, který tě nenechá v klidu. Jestli hledáš něco, co tě absolutně pohltí a udělá z tebe krále noci, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavostí o našich interpretech.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

Tady je tvoje metropole. The Original je projekt, který dokáže svými chytlavými housebeaty a taneční energií rozproudit každou party. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co ti přinesou pořádnou dávku groove a energie, která tě nenechá v klidu. Pokud chceš hudbu, co tě rozhýbe a rozproudí, The Original jsou jasná volba. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Adonise, slovenského zpěváka, který zaujme svým osobitým hlasem a moderním stylem. Jeho hudba kombinuje pop s hlubokými emocemi a dává ti prostor na přemýšlení i relaxaci. Adonis je jako kámoš, který tě inspiruje a zároveň přinese skvělou hudební atmosféru. Jeho popularita rychle roste a proto rozhodně stojí za toho sledovat. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další zajímaví interpreti a

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Shayna Coda, irského producenta, který si rychle získal pozornost díky svým chytlavým house trackům. Jeho hudba je jako jízda plná energie a dobré nálady, která tě prostě dostane. Shayna je jako ten kámoš, co ti na mejdanu zahraje přesně to, co potřebuješ, aby ses rozhýbal. Jeho styl je moderní, taneční a plný pozitivních vibrací, které zvednou náladu každému. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Thorsteina Einarssona, zpěváka s islandskými kořeny, který do hudby vnáší unikátní kombinaci emocí a silných melodí. Jeho styl je svěží, osobitý a dokáže tě chytit od prvního tónu. Thorstein je jako kamarád, který ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou hudební atmosféru, ať si kdekoliv. Jeho písně jsou plné života a mají sílu, která tě pohltí. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čekají další hudební příběhy a parádní

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé příběhy a hvězdy.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to odpálíme beatem od jednoho z největších tvůrců moderní hudby. Přichází Timbaland, producent, který změnil pravidla hry. A jeho beaty jsou tak chytlavé, že se ti v hlavě zabydlí na neurčito. Jeho styl je jako nečekaná zatáčka. Nikdy nevíš, co přijde, ale vždycky to sedne. Timbaland je jako kámoš, co přijde s reprákem. Pustí jeden zvuk a všichni vědí, že je hotovo. Zůstaň s námi. Metropole právě hraje s tím největším beatmasterem dekády.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Joel Corey, britský DJ a producent. Jehož taneční tracky rozproudí každou party. Joel je známý svým svěžím house stylem, plným energie a chytlavých rytmů, které tě rozhýbou i v největším klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje metropole. Mighty Dubcats je britské DJské a producentské duo, které v taneční hudbě míchá funky, house a disco, aby ti na party přineslo ten pravý vibe. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky rozproudí energii a náladu. Mighty Dubcats jsou stálicí taneční scény a jejich groove tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme ještě

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozpočtu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom Deník.
0: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešovu přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kluka?
4: Nemám.
3: Ti
2: zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo? A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
6: Ale no tak, přestaň kňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s Bleskem McQueenem a Burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
5: Ty kráksna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
5: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
7: Influencers to launch it.
8: Not joining the party?
9: I'm not in the party.
10: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec. A po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat. Připrav se na styl plný groovu, energie a chytlavých refrénů, které tě dostanou hned od prvních taktů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční

Tady je tvoje metropole. Dneska si představíme Wamju Project, průkopníka taneční hudby a house scény, který vždy přináší pořádnou dávku energie a rytmu. Jejich skladby jsou plné života a neodolatelné atmosféry, která rozhýbe každý taneční parket. Pokud miluješ taneční rytmy a chceš si užít party v pohodě, tenhle projekt si rozhodně nenech ujít. Zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc parád.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů,

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kuka?
4: Nemám.
3: Ti
2: zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň vňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
1: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolí svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
1: Radio Metropole.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou pecínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 78% obalových odpadů. Navíc smetím, tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Rádio Metropole.

0: baví, baby.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
3: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Posloucháte zprávy. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu. Tak to vidí obyvatelé Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Vláda už v pondělí projedná nový výpočet minimální mzdy pro následující 2 roky. Od ledna by si tak lidé s nejnižšími příjmy měli polepšit o 2500 korun na konečných 24 900 korun. Tato částka by měla nově odpovídat 44,6% průměrného výdělku.
2: Sport.
4: Fotbalisté olomoucké Sigmy si s chutí zastříleli a porazili pražské Bohemians s přehledem 3-0. O branky se postarali Barát, Sejk a svou první trefu v modrobílém dresu oslavila letní posila Marco Soldo. Brankář Jan Koutný si navíc v 7. ligovém kole připsal své první čisté konto v této sezóně.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole.
5: Meteorologický podzim nám začal už 1. září. Trvá totiž vždy 3 měsíce, tedy od začátku září až do konce listopadu. Odborníci tak mohou jednoduše porovnávat podzimní hodnoty, jako jsou například průměrné teploty, protože se každý rok jedná o stejné období. Podzim nám ale každý rok začíná vlastně 2x. Kromě meteorologického podzimu máme totiž ještě i astrologický, který odstartuje podzimní rovnodennost. Jeho začátek se každý rok mění a letos si na něj počkáme až do 23. září. V tuto dobu bude letos přibližně stejně dlouhý den i noc. Už teď se nám ale po létu dny krátí. Zatímco dnes budeme mít sluneční svit během dne 13 hodin a 11 minut, zítra už to bude o 4 minuty méně.
3: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. S plným rozjezdem školního roku se výrazně zahustí provoz a městská policie proto v rámci bezpečnostní akce posiluje hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Městští strážníci budou na nejvíce vytížených místech usměrňovat dopravu a pomáhat dětem s bezpečným přecházením silnice nejen zítra ráno, ale průběžně po celý rok. V ranní špičce tak v okolí školních zón počítáme s mírným zdržením a myslíme na to, že školáci mohou být po prázdninách ještě trochu rozptýlení a nedávat úplně pozor na provoz.
3: Víc

0: Metropole právě dnes.
1: Až dneska půjdete kolem nějaké cukrárny nebo zmrzlinárny, dejte si kávovou. Máme totiž 6. září a připomínáme si Národní den kávové zmrzliny. Pokud máte bratku, lízejte opatrně, ať se vám zmrzlina nedostane do vousů. Dnes si totiž připomínáme i Světový den vousů. A kdo nám v neděli 6. září slaví narozeniny? Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu spoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům, pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu jenom pro ně. Boleslavové, tohle je pro vás.

0: Metropole právě dnes.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
5: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, půjdeme do kopce, hodně do kopce. Jdeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince malou nahoru dolů do Jihové a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové Střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky Civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom report.cz. Plánujete podzimní dovolenou v Evropě, abyste se vyhnuli úmornému horku a ušetřili peníze? Dejte si pozor, protože hoteliéři v evropských metropolích kvůli obrovskému zájmu po létě naopak zdražují. Dobrou zprávou ale je, že alespoň letenky po prázdninách tradičně zlevňují, takže se tam pořád dá najít nějaká ta úspora.
0: Sport.
3: Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič nekončí a za chorvatskou reprezentaci bude hrát i ve svých 41 letech. Už na konci září ho navíc uvidíme přímo v Praze. Chorvaté totiž budou vůbec prvním soupeřem našich fotbalistů v Lize národů.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Pondělí nám začne polojasně. Během dne nám ale začnou na obloze mraky přibývat, na oblačno až zataženo. Zcela výjimečně nám může i slabě zapršet. Podle meteorologů by ale nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Nejvyšší teploty by v pondělí měly dosáhnout 20 až 24 stupňů. V úterý nás čeká nejteplejší den týdne. Očekáváme slunečné počasí a teplotní maxima na 25 až 30 stupních. Biozátěž bychom na začátku následujícího týdne měli mít na prvním, tedy nejlepším stupni.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce? Přinášíme rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování přeje Rádio Haná.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.

0: Luskni CZ.
1: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
0: Luskni.
1: Koloběžku nebo spotřebič?
0: Luskni a máš.
1: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
10: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
11: Rádio Metropole.
12: Metropole.
13: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů zaměřených na seniory. Podvodníci posílají falešné e-maily o zvýšení penze nebo doplatku a následně po telefonu lákají z lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Úřad zdůrazňuje, že po nikom bankovní údaje ani instalace aplikací po telefonu nikdy nepožaduje. Pokud podobnou zprávu dostanete, na výzvy nereagujte a v případě pochybností ihned kontaktujte svou banku nebo policii.
1: Sport.
3: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková svůj boj o premiérové grandslamové osmifinále na US Open bohužel do vítězného konce nedotáhla. Ve třetím kole nestačila na nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, které podlehla po setech 2-6 a 6-7. S prestižním newyorským turnajem se tak česká naděje pro tentokrát loučí.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Po dnešní hlavně šedivé a oblačné neděli nám k večeru začnou mraky z oblohy trochu ubývat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 26 minut. Před námi je pak jasná až polojasná noc. Pokud budeme přes noc větrat, už to asi nebude úplně na zcela otevřené okno. S přicházejícím podzimem se nám noci ochlazují a větrat pomalu začneme raději jen na větračku. Nejnižší teploty nám spadnou až k 6 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i jen 4 stupně. K ránu by se nám opět na obloze mohly začít objevovat mraky.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. Řidiči, pokud si budete chtít po cestě odpočinout, připomínáme, že na odpočívce na D1 před exitem Vyškov Západ ve směru od Kroměříže to bohužel nepůjde. Parkování je tady uzavřeno, a to ještě do 20. září. Parkovací plochy jsou uzavřené taky v Prostějově. Konkrétně se jedná o místa mezi ulicemi Komenského a Volkrova, na ulicích Křížkovského a Lutínova a parkovací plochu před budovou Společenského domu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Na našem rádiu pro vás máme každý den přehled super akcí, které stojí za to. A dnešní neděle není výjimkou. Pojďme se na to mrknout. S dětmi můžeme vyrazit třeba do Olomoucké pevnosti Poznání. V září tady mají hlavní roli houby. Podíváme se na ně očima chemiků, něco houbového si i sami vyrobíme a taky o houbách lecos zjistíme. Dokonce za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru ve speciálním komentovaném programu Houbařův průvodce galaxií. I o víkendu v Olomoucké pevnosti Poznání. Program si užijeme taky třeba na Hrubé vodě. Letní sezóna tady pořád pokračuje. Lanovka i atrakce budou v provozu po celé září. V Kroměříži se koná den otevřeného pivovaru. Dobré jídlo, komentovaná prohlídka i cymbálovka, to vše bude až do 20 hodin v prvním selském pivovárku v Kroměříži. Prosinice nás zase lákají na hudební odpoledne. Bude tady poezie Lenky Jirků a k tomu hudební doprovod Petra Stojana a jeho bandu od 16 hodin v Muzeu Prosenice. Do muzea nás zve taky Šumperk, a to hlavně na tematickou výstavu ke 130 letům Šumperského muzea. Tu si tady můžeme prohlédnout až do 11. října. Tak co? Kam vyrazíte vy?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce @akcezabava.cz.

0: Ranní puls tvýho města.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
2: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 11 hodin.
3: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti Na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují, vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu velké proměny svého areálu. Děti se mohou těšit na zbrusu nové hřiště a venkovní učebnu, která parádně oživí jejich výuku i volný čas. Odpoledne se navíc tento moderní prostor otevírá i široké veřejnosti, takže si novinky může vyzkoušet každý. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
5: Hlas lidu.
4: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
1: Sport.
4: Pražskou Grand Prix v běhu na 10 kilometrů ovládl španělský favorit Rodrigue Quizera. K vítězství mu ale pomohla kuriozní chyba dosud vedoucího Keňana Viktora Kipruta, který těsně před cílem špatně odbočil. Zmátlo ho totiž doprovodné vozidlo, za kterým se omylem vydal a přišel tak o jasný triumf.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radio Metropole.
2: Víme, jak bude. Později odpoledne a k večeru očekáváme, že nám začne oblačnost z nebe ubývat. Nejvyšší teploty dnes hlásí 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme 12 až 16 stupňů. Vítr fouká mírný, severozápadní. Večer nám pak zeslábne. Zítra čekáme hlavně oblačno, místy i zataženo. Teplotní maxima se vyšplhají k 23 stupňům. Pokud dnes vyrážíte na procházku podél vody, nemusíte se bát velkého poštípání od komárů. Jejich aktivita je po celé republice podle odborníků nepatrná.
3: Radio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
3: Víc muziky. Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jste levičáci nebo pravičáci? Ne, s politikou to nemá nic společného. Zeptáme se tedy tím pádem jinak. Zasouváte to zleva nebo spíš zprava? Taky ne, dobře, ještě jednodušeji. Na které straně auta máte víčko nádrže? To je ta správná otázka. Když auta častěji střídáte nebo jezdíte půjčeným vozem, snadno na to zapomenete. A potom u čerpací stanice zastavíme u špatného stojanu, musíme přejíždět anebo natahovat hadici přes celé auto. I takové situace už jsme viděli. Přitom stačí jedna malá vychytávka. Podívejte se, když sedíte v autě za volantem, na ukazatel paliva na přístrojové desce. Vedle symbolu čerpacího stojanu bývá buď taková malá šipka anebo trojúhelníček. Ukazuje doleva? Pak víčko hledejte vlevo. Pokud ukazuje doprava, tankuje. To je zpráva, jednoduché. Hned to zkontrolujte a dejte nám vědět, jestli jste tuhle vychytávku věděli.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu. Tak to vidí obyvatelé Střeně na Olomoucku. Jak píše deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Vláda už v pondělí projedná nový výpočet minimální mzdy pro následující 2 roky. Od ledna by si tak lidé s nejnižšími příjmy měli polepšit o 2500 korun na konečných 24 900 korun. Tato částka by měla nově odpovídat 44,6% průměrného výdělku.
1: Sport.
2: Fotbalisté olomoucké Sigmy si s chutí zastříleli a porazili pražské Bohemians s přehledem 3-0. O branky se postarali Barát, Sejk a svou první trefu v modrobílém dresu oslavila letní posila Marco Soldo. Brankář Jan Koutný si navíc v 7. ligovém kole připsal své první čisté konto v této sezóně.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
3: Meteorologický podzim nám začal už 1. září. Trvá totiž vždy 3 měsíce, tedy od začátku září až do konce listopadu. Odborníci tak mohou jednoduše porovnávat podzimní hodnoty, jako jsou například průměrné teploty, protože se každý rok jedná o stejné období. Podzim nám ale každý rok začíná vlastně dvakrát. Kromě meteorologického podzimu máme totiž ještě i astrologický, který odstartuje podzimní rovnodennost. Jeho začátek se každý rok mění a letos si na něj počkáme až do 23. září. V tuto dobu bude letos přibližně stejně dlouhý den i noc. Už teď se nám ale po létu dny krátí. Zatímco dnes budeme mít sluneční svit během dne 13 hodin a 11 minut, zítra už to bude o 4 minuty méně.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. S plným rozjezdem školního roku se výrazně zahustí provoz a městská policie proto v rámci bezpečnostní akce posiluje hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Městští strážníci budou na nejvíce vytížených místech usměrňovat dopravu a pomáhat dětem s bezpečným přecházením silnice nejen zítra ráno, ale průběžně po celý rok. V ranní špičce tak v okolí školních zón počítáme s mírným zdržením a myslíme na to, že školáci mohou být po prázdninách ještě trochu rozptýlení a nedávat úplně pozor na provoz.
1: Radio

0: že věnuješ nedělní čas právě našemu rádiu, jsi skvělý posluchač. Nedělní poledne je jako stvořené pro malé ohlédnutí a proto za chvíli prozkoumáme kalendář. Dozvíš se, kdo dnes slaví svátek, jaké slavné osobnosti mají narozeniny a čím je dnešní datum výjimečné. Přeju ti dobrou chuť k obědu i krásný zbytek svátečního dne. Tady je další poctivá porce hudby.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: života. Metropole právě dnes.
1: Až dneska půjdete kolem nějaké cukrárny nebo zmrzlinárny, dejte si kávovou. Máme totiž 6. září a připomínáme si Národní den kávové zmrzliny. Pokud máte bratku, lízejte opatrně, ať se vám zmrzlina nedostane do vousů. Dnes si totiž připomínáme i Světový den vousů. A kdo nám v neděli 6. září slaví narozeniny? Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu sfoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům. Pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu jenom pro ně. Boleslavové, tohle je pro

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom report.cz. Plánujete podzimní dovolenou v Evropě, abyste se vyhnuli úmornému horku a ušetřili peníze? Dejte si pozor, protože hoteliéři v evropských metropolích kvůli obrovskému zájmu po létě naopak zdražují. Dobrou zprávou ale je, že alespoň letenky po prázdninách tradičně zlevňují, takže se tam pořád dá najít nějaká ta úspora. Sport. Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič nekončí a za chorvatskou reprezentaci bude hrát i ve svých 41 letech. Už na konci září ho navíc uvidíme přímo v Praze. Chorvaté totiž budou vůbec prvním soupeřem našich fotbalistů v Lize národů.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám začne polojasně. Během dne nám ale začnou na obloze mraky přibývat, na oblačno až zataženo. Zcela výjimečně nám může i slabě zapršet. Podle meteorologů by ale nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Nejvyšší teploty by v pondělí měly dosáhnout 20 až 24 stupňů. V úterý nás čeká nejteplejší den týdne. Očekáváme slunečné počasí a teplotní maxima na 25 až 30 stupních. Biozátěž bychom na začátku následujícího týdne měli mít na prvním, tedy nejlepším stupni.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce? Přinášíme rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování přeje Rádio Haná.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Je bezvadné, že jsi u svého přijímače i během nedělního poledne. Díky za tvou přízeň. Už za chvíli k nám do studia pozveme hosta, se kterým probereme další zajímavé téma. Přeju ti, ať ti neděle utíká přesně v takovém tempu, jaké si přeješ. Dál tě provázíme nejlepší muzikou, tak zůstaň s námi.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
3: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
2: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
3: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
2: Vstupenky na smsticket.cz.
3: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program.

0: pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
9: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcigr z multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man, Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marii Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Nemáš kluka?
4: Nemám.
3: Perfect.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň kňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
7: Influencers to lawn shit.
8: Not joining the party?
9: I'm not in the party.
10: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na 1. zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcigr z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů zaměřených na seniory. Podvodníci posílají falešné e-maily o zvýšení penze nebo doplatku a následně po telefonu lákají z lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Úřad zdůrazňuje, že po nikom bankovní údaje ani instalace aplikací po telefonu nikdy nepožaduje. Pokud podobnou zprávu dostanete, na výzvy nereagujte a v případě pochybností ihned kontaktujte svou banku nebo policii.
1: Sport.
3: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková svůj boj o premiérové grandslamové osmifinále na US Open bohužel do vítězného konce nedotáhla. Ve třetím kole nestačila na nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, které podlehla po setech 2-6 a 6-7. S prestižním newyorským turnajem se tak česká naděje pro tentokrát loučí.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. K večeru začnou mraky z oblohy trochu ubývat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 26 minut. Před námi je pak jasná až polojasná noc. Pokud budeme přes noc větrat, už to asi nebude úplně na zcela otevřené okno. S přicházejícím podzimem se nám noci ochlazují a větrat pomalu začneme, raději jen na větračku. Nejnižší teploty nám spadnou až k 6 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i jen 4 stupně. K ránu by se nám opět na obloze mohly začít objevovat mraky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku, na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. Řidiči, pokud si budete chtít po cestě odpočinout, připomínáme, že na odpočívce na D1 před exitem Vyškov Západ ve směru od Kroměříže to bohužel nepůjde. Parkování je tady uzavřeno, a to ještě do 20. září. Parkovací plochy jsou uzavřené taky v Prostějově. Konkrétně se jedná o místa mezi ulicemi Komenského a Volkrova, na ulicích Křížkovského a Lutínova a parkovací plochu před budovou Společenského domu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Moc díky, že trávíš nedělní odpoledne ve společnosti našeho rádia. Volný den je v plném proudu a my pro tebe mapujeme to nejzajímavější dění z regionálních

0: hudbu. Za chvilku se dozvíš, o čem všem se teď mezi lidmi mluví a co hýbe naším regionem. Přeju ti odpoledne plné úsměvů a pohodového odpočinku. Pokračujeme v jízdě s těmi nejlepšími hity.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu sledujeme regionální weby a zpravodajství. Víme, o čem se píše. Šumperk rozhýbává školáky. Do prvních tříd tam míří celorepublikoví trenéři ve škole. Děti si v hodinách tělocviku vyzkoušejí různé sporty v měsíčních blocích a dostanou šanci poznat, co je baví bez tlaku na výkony. Informuje Report.cz. Olomoucký sloup Nejsvětější Trojice se po 2,5 letech konečně zbavil lešení. 32 metrů vysoký barokní klenot na Horním náměstí prošel velkou obnovou za 33 milionů korun. Lidé už obdivují zrestaurované sochy, i když kolem paty památky ještě pár měsíců zůstane zábrana, píše Olomoucký rej. Přerovské ulice Mostní a Pivovarská v sobotu 19. září opanují sousedské slavnosti Zažít město jinak. Provoz nahradí lehátka, neapolská pizza, živá hudba, DJ i tvořivé dílny pro děti. Vše podstatné přináší Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď. Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, náměšti na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Základní škola na náměstí 9. května v Boskovicích má za sebou první etapu velké proměny svého areálu. Děti se mohou těšit na zbrusu nové hřiště a venkovní učebnu, která parádně oživí jejich výuku i volný čas. Odpoledne se navíc tento moderní prostor otevírá i široké veřejnosti, takže si novinky může vyzkoušet každý. Proměna bývalé železniční vlečky ve Valašském Meziříčí změní se v nový volnočasový areál. Město na pozemku u nádraží plánuje vybudovat moderní skatepark, parkourové hřiště a zázemí pro rodiny. Stavba má začít příští rok.
1: Hlas lidu.
2: Kdyby se v srpnu konaly volby do sněmovny, jak pak by to dopadlo? To zjišťoval mezi tisícovkou voličů průzkum Kantar. Vyhrálo by hnutí ANO se 30,5% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se 17%, třetí ODS 15,5%, do sněmovny by se dostali také Piráti s 8,5%, SPD 6,5% a ještě motoristé s 5%.
1: Sport.
2: Pražskou Grand Prix v běhu na 10 kilometrů ovládl španělský favorit Rodrigue Quizera. K vítězství mu ale pomohla kuriozní chyba dosud vedoucího Keňana Viktora Kipruta, který těsně před cílem špatně odbočil. Zmátlo ho totiž doprovodné vozidlo, za kterým se omylem vydal a přišel tak o jasný triumf.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude. Později odpoledne a k večeru očekáváme, že nám začne oblačnost z nebe ubývat. Nejvyšší teploty dnes hlásí 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme 12 až 16 stupňů. Vítr fouká mírný, severozápadní. Večer nám pak zeslábne. Zítra čekáme hlavně oblačno, místy i zataženo. Teplotní maxima se vyšplhají k 23 stupňům. Pokud dnes vyrážíte na procházku podél vody, nemusíte se bát velkého poštípání od komárů. Jejich aktivita je po celé republice podle odborníků nepatrná.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská v Týnečku. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
5: I will learn to embrace.

Nedělní odpoledne má své neopakovatelné kouzlo a já ti moc děkuju, že si ho užíváš právě s námi. Pokud ještě přemýšlíš, jak smysluplně využít zbytek dnešního volna, přineseme ti originální inspiraci na zajímavé akce a volnočasové aktivity. Přejeme ti fantastickou neděli plnou nezapomenutelných momentů. Tady je další proud skvělé hudby.

0: Olomouckého kraje.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, C, Z.
5: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: pole, kam vyrazit.
1: Na našem rádiu pro vás máme každý den přehled super akcí, které stojí za to. A dnešní neděle není výjimkou. Pojďme se na to mrknout. S dětmi můžeme vyrazit třeba do olomoucké pevnosti Poznání. V září tady mají hlavní roli houby. Podíváme se na ně očima chemiků, něco houbového si i sami vyrobíme a taky o houbách lecos zjistíme. Dokonce za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií. I o víkendu v olomoucké pevnosti Poznání.

0: Pivovaru. Dobré jídlo, komentovaná prohlídka i cymbálovka, to vše bude až do 20 hodin v prvním selském pivovárku v Kroměříži. Prosinice nás zase lákají na hudební odpoledne. Bude tady poezie Lenky Jirků a k tomu hudební doprovod Petra Stojana a jeho bandu. Od 16 hodin v muzeu Prosinice. Do muzea nás zve taky Šumperk, a to hlavně na tematickou výstavu ke 130 letům Šumperského muzea. Tu si tady můžeme prohlédnout až do 11. října. Tak co? Kam vyrazíte vy?
1: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Metropole.
3: Metropole.
4: What do you think? Will we ever be a thing? Or are we not working out? If the ship is about to sink, would you stay or would you swim? I've been drowning in these doubts.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Pokutujte řidiče, kteří hazardují na přejezdu. Tak to vidí obyvatelé Střeně na Olomoucku. Jak píše Deník, nedávno tu těsně unikl srážce s vlakem řidič, kterého sevřeli na přejezdu závory. Místní chtějí k přejezdu pokutovací kamery. Uvidíme, zda se jim to splní. Řidiči, dál rostou ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 tu nyní kupujeme v průměru za 42,30. Před týdnem byla asi o 20 levnější. A o 10 na litru v Olomouckém kraji zdražila nafta na průměrných 45,90. Vláda už v pondělí projedná nový výpočet minimální mzdy pro následující 2 roky. Od ledna by si tak lidé s nejnižšími příjmy měli polepšit o 2500 korun na konečných 24 900 korun. Tato částka by měla nově odpovídat 44,6% průměrného výdělku. Sport. Fotbalisté olomoucké Sigmy si s chutí zastříleli a porazili pražské Bohemians s přehledem 3-0. O branky se postarali Barát, Sejk a svou první trefu v modrobílém dresu oslavila letní posila Marco Soldo. Brankář Jan Koutný si navíc v 7. ligovém kole připsal své první čisté konto v této sezóně.
2: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole.
3: Meteorologický podzim nám začal už 1. září. Trvá totiž vždy 3 měsíce, tedy od začátku září až do konce listopadu. Odborníci tak mohou jednoduše porovnávat podzimní hodnoty, jako jsou například průměrné teploty, protože se každý rok jedná o stejné období. Podzim nám ale každý rok začíná vlastně dvakrát. Kromě meteorologického podzimu máme totiž ještě i astrologický, který odstartuje podzimní rovnodennost. Jeho začátek se každý rok mění a letos si na něj počkáme až do 23. září. V tuto dobu bude letos přibližně stejně dlouhý den i noc. Už teď se nám ale po létu dny krátí. Zatímco dnes budeme mít sluneční svit během dne 13 hodin a 11 minut, zítra už to bude o 4 minuty méně.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. S plným rozjezdem školního roku se výrazně zahustí provoz a městská policie proto v rámci bezpečnostní akce posiluje hlídky u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol. Městští strážníci budou na nejvíce vytížených místech usměrňovat dopravu a pomáhat dětem s bezpečným přecházením silnice nejen zítra ráno, ale průběžně po celý rok. V ranní špičce tak v okolí školních zón počítáme s mírným zdržením a myslíme na to, že školáci mohou být po prázdninách ještě trochu rozptýlení a nedávat úplně pozor na provoz.

0: Díky, že ladíš naše rádio i v tuhle nedělní odpolední chvíli. Už za 20 minut pro tebe kolega Lukáš prozkoumal, jak je to s odkládáním budíku. Přejeme ti pohodový čas bez zbytečných starostí a užívej si poslech, protože my rozhodně nespomalujeme a hrneme do tebe další parádní hity.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
5: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu

0: válí.
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.
8: Let's

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další informace. Parkoviště v Libušině ulici v Olomouci projde úpravou. U autobusové zastávky civilní obrana vznikne 23 nových stání a buňka pro řidiče autobusů. Práce začnou v pondělí a potrvají 2 měsíce. Vyžádají si posun zastávky. Kdo jezdí vlakem mezi Olomoucí a Prostějovem, toho čeká cestování náhradní autobusovou dopravou. Příští týden tu bude od pondělí do čtvrtka železniční výluka kvůli opravě a údržbě trati. Výluka začne v pondělí 7. září v 8 hodin ráno. Píše o tom report.cz. Plánujete podzimní dovolenou v Evropě, abyste se vyhnuli úmornému horku a ušetřili peníze? Dejte si pozor, protože hoteliéři v evropských metropolích kvůli obrovskému zájmu po létě naopak zdražují. Dobrou zprávou ale je, že alespoň letenky po prázdninách tradičně zlevňují, takže se tam pořád dá najít nějaká ta úspora.
1: Sport.
2: Držitel zlatého míče z roku 2018 Luka Modrič nekončí a za chorvatskou reprezentaci bude hrát i ve svých 41 letech. Už na konci září ho navíc uvidíme přímo v Praze. Chorvaté totiž budou vůbec prvním soupeřem našich fotbalistů v Lize národů.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
3: Víme, jak bude. Pondělí nám začne polojasně. Během dne nám ale začnou na obloze mraky přibývat, na oblačno až zataženo. Zcela výjimečně nám může i slabě zapršet. Podle meteorologů by ale nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Nejvyšší teploty by v pondělí měly dosáhnout 20 až 24 stupňů. V úterý nás čeká nejteplejší den týdne. Očekáváme slunečné počasí a teplotní maxima na 25 až 30 stupních. Biozátěž bychom na začátku následujícího týdne měli mít na prvním, tedy nejlepším stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce? Přinášíme rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování přeje Rádio Haná.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
11: Posloucháš? Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Až dneska půjdete kolem nějaké cukrárny nebo zmrzlinárny, dejte si kávovou. Máme totiž 6. září a připomínáme si Národní den kávové zmrzliny. Pokud máte bratku, lízejte opatrně, ať se vám zmrzlina nedostane do vousů. Dnes si totiž připomínáme i Světový den vousů. A kdo nám v neděli 6. září slaví narozeniny? Na párty to rozjede fotbalový trenér Ivan Hašek, bývalý český reprezentant v běhu na lyžích Martin Jakš, ten má dokonce kulatiny, slaví 40. Svíčky z narozeninového dortu sfoukne taky slovenský zpěvák Richard Miller nebo dabér a herec Bohdan Tůma. K svátku dnes popřejeme všem Boleslavům. Pro ty máme i takový malý dárek. U nás v rádiu jsme si pro ně společně s umělou inteligencí připravili speciální sváteční hymnu jenom pro ně. Boleslavové, tohle je pro

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Děkujeme, že nás posloucháte. Nová základka bude v Olomouci. Vznikne v budově Hanáckých kasáren v centru města. Půjde o soukromou základní školu pro 144 žáků. Přestavba bývalých kanceláří v budově, kterou koupil soukromý investor, má být hotová do konce příštího roku. Registrační poplatky pro motocykly plánuje od roku 2027 zvýšit ministerstvo dopravy, a to více než na dvojnásobek. Za přihlášení nebo převod stroje do 50 kubíků majitelé zaplatí místo 300 korun nově 800. Poplatky vzrostou i u silnějších kubatur motocyklů, a to ze současných 500 na 800 korun, čímž se sjednotí s částkou za osobní auta. Získané finance mají pokrýt náklady na digitalizaci registru vozidel, píše o tom Deník. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před novou vlnou podvodů zaměřených na seniory. Podvodníci posílají falešné e-maily o zvýšení penze nebo doplatku a následně po telefonu lákají z lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Úřad zdůrazňuje, že po nikom bankovní údaje ani instalace aplikací po telefonu nikdy nepožaduje. Pokud podobnou zprávu dostanete, na výzvy nereagujte a v případě pochybností ihned kontaktujte svou banku nebo policii. Sport. 20-letá tenistka Nikola Bartuňková svůj boj o premiérové grandslamové osmifinále na US Open bohužel do vítězného konce nedotáhla. Ve třetím kole nestačila na nasazenou pětku Rusku Miru Andrejevovou, které podlehla po setech 2-6 a 6-7. S prestižním newyorským turnajem se tak česká naděje pro tentokrát loučí.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe?
3: Víme, jak bude. K večeru začnou mraky z oblohy trochu ubývat. Slunce nám dneska zapadne v 19 hodin a 26 minut. Před námi je pak jasná až polojasná noc. Pokud budeme přes noc větrat, už to asi nebude úplně na zcela otevřené okno. S přicházejícím podzimem se nám noci ochlazují a větrat pomalu začneme, raději jen na větračku. Nejnižší teploty nám spadnou až k 6 stupňům. Na horách můžeme naměřit dokonce i jen 4 stupně. K ránu by se nám opět na obloze mohly začít objevovat mraky.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Uzavřenou cyklostezku máme na Olomoucku na trase mezi odbočkou na jezero Poděbrady a Horkou nad Moravou. Probíhá tady rozšíření, omezení by mělo trvat až do poloviny prosince. Řidiči, pokud si budete chtít po cestě odpočinout, připomínáme, že na odpočívce na D1 před exitem Vyškov Západ ve směru od Kroměříže to bohužel nepůjde. Parkování je tady uzavřeno, a to ještě do 20. září. Parkovací plochy jsou uzavřené taky v Prostějově. Konkrétně se jedná o místa mezi ulicemi Komenského a Volkrova, na ulicích Křížkovského a Lutínova a parkovací plochu před budovou Společenského domu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Mighty.
1: Díky moc za tvůj poslech, nedělní podvečer je s tebou jednoduše skvělý. Brzy tě čeká poutavé interview s naším hostem. Přejeme ti radostný závěr víkendu a parádní nedělní pohodu. Pustíme ti k tomu ten nejlepší hudební doprovod, tak zůstaň dál s námi.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě.

0: Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
1: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnostpoznání.cz.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malu nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít beze srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: krásný nedělní večer. Obrovské díky, že ladíš právě tohle rádio. Neděle se pomalu klidní a my ještě bleskově projdeme regionální zprávy a novinky, které aktuálně rezonují na internetu. Přeju ti pohodový a ničím nerušený večer. Běžné starosti pusť z hlavy. My ti k tomu posíláme další pořádné hity.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
10: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu sledujeme regionální weby a zpravodajství. Víme, o čem se píše. Šumperk rozhýbává školáky. Do prvních tříd tam míří celorepublikoví trenéři ve škole. Děti si v hodinách tělocviku vyzkoušejí různé sporty v měsíčních blocích a dostanou šanci poznat, co je baví bez tlaku na výkony. Informuje Report.cz. Olomoucký sloup Nejsvětější trojice se po 2,5 letech konečně zbavil lešení. 32 metrů vysoký barokní klenot na Horním náměstí prošel velkou obnovou za 33 milionů korun. Lidé už obdivují zrestaurované sochy, i když kolem paty památky ještě pár měsíců zůstane zábrana, píše Olomoucký rej. Přerovské ulice Mostní a Pivovarská v sobotu 19. září opanují sousedské slavnosti Zažít město jinak. Provoz nahradí lehátka, neapolská pizza, živá hudba, DJ i tvořivé dílny pro děti. Vše podstatné přináší Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořádnou energii a chytlavé beaty. Jejich skladby jsou jako ti kámoši, co tě nikdy nenechají sedět a vždycky přinesou pořádnou dávku zábavy. Jestli chceš hudbu, která tě rozhýbe a nabije energii, tahle dvojka tě rozhodně nesklame. Připrav se na pořádnou dávku taneční jízdy. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jaxe Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: once again.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska je čas na Dánsko. Martin Jensen je DJ a producent, co umí roztočit taneční sál během 3 vteřin. Jeho beaty jsou chytlavé a přesné jak švýcarské hodinky. Martin je jako kámoš, co má vždycky v kapse USB plné hitů,

Tady je tvoje Metropole. Dneska to rozbalíme s Richardem Grayem, DJem a producentem, co ví, jak zatočit s beatem. Jeho tracky jsou jako noční jízda skrz město. Svižné, pulzující a bez zbytečných zastávek. Richard je jako ten kámoš, co v klubu nepřestane tancovat, dokud se nerozsvítí. Jeho styl kombinuje house, disco a moderní groove tak hladce, že bys nevěřil, že někdo může mít tolik muziky v malíku. Tak zůstaň na vlně, protože Metropole teď hraje pro všechny noční ptáky.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodii

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska nám zahraje Eden Prince, producent, který spojuje house beaty s emotivními melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. Eden Prince je známý svým osobitým stylem, který tě dostane a zároveň naladí na správnou vlnu. Připrav se na pořádnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný. Metropole teď

švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pokračujeme cyklový lety po střední Moravě. Tentokrát nás čeká trasa kousek od Olomouce, Svatý Kopeček, Pohořany, Údolí Bystřice. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Honzo, dobrý den, zdravím vás opět.
2: Já vás taky zdravím opět a zdravím i posluchače a cyklisty.
1: Budeme kousek od Olomouce. Jak náročná bude ta dnešní trasa? Odkud kam? Je to pohodový výlet nebo si dáme trochu do těla?
2: Dáme si dneska do těla, pojedeme do kopce, hodně do kopce, pojedeme z Velké Bystřice až na Svatý Kopeček, což je kopec jako blázer, a z kopečka pak už pojedeme po rovince, malou nahoru dolů do Jihové, a z Jihové sjíždíme dolů z kopečka, z velkého kopce, který se říká Strassgrund, a přijíždíme na Hrubku a z Hrubky pohodově po cyklostezkách až do Velké Bystřice zpátky.
1: Co všechno po cestě uvidíme a proč tahle oblast patří mezi nejhezčí cyklolokality v okolí hanácké metropole?
2: Tak Svatý Kopeček, zoo, Jihová, krásné výhledy, Hrubá voda, super pro děti, a i gastro, a pak krásná cyklostezka kolem řeky Bystřice až do Velké Bystřice. Všechno na pohodu.
1: A kde si můžeme na této cyklotrase naplánovat zastávky, které budou bavit i děti?
2: Určitě bych doporučil u Jihové Střelecký areál, kde jsou pro děti atrakce, pak na Hrubé vodě i vodní hrádky, pak ve Velké Bystřici máme i pump track.
1: Čekala nás trasa kolem Svatého Kopečku, Pohořan i Údolí Bystřice. Doufám, že si to projedete s námi. Ve vysílání našeho rádia koordinátor cykloturistiky v našem kraji Honza Machovský. Děkujeme za inspiraci.
2: Pojďme se potkat v Mariánském Údolí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit –

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Ráben, švédský producent a DJ, který se nebojí experimentovat a přináší do taneční hudby pořádnou porci energie a inovací. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí něco nečekaného, ale hned chytlavého. Ráben je známý svým dynamickým stylem plným překvapení, co tě rozhýbe. Připrav se na pořádnou dávku taneční svěžesti. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska zazní jméno, které možná nezní hlasitě, ale rozhodně zanechá stopu. Sigrid. Norská zpěvačka s hlasem, co propojí sílu a čistotu do jediné melodie. Její styl je popový, ale zároveň osobní a přímočarý, jako kdyby ti zpívala rovnou do očí. Zůstaň s námi, protože na Metropoli teď zní

Tady je tvoje metropole. Majestic je producent a DJ, který se nebojí mixovat funky house s moderními tanečními beaty. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co na party vždycky přinese tu správnou energii a pozitivní vibe. Majestic je známý svým svěžím stylem a schopností roztančit každý parket. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: se děje, to vám povíme právě teď.
1: Policie na Olomoucku vyšetřuje sérii brutálních napadení dětí a mladistvých. Podle informací Mladé fronty dnes má útoky na svědomí skupina přespolních mladíků, která objíždí vesnické zábavy a napadá osamocené oběti. K incidentům došlo například ve Slatinicích, na Městě na Hané nebo v Drahanovicích. Jeden z napadených chlapců skončil v olomoucké fakultní nemocnici s těžkými zraněními v obličeji. Kriminalisté už případy intenzivně prověřují, vzhledem k věku poškozených, ale zatím nechtějí poskytovat podrobnější informace. Policisté na Jesenicku posunuli vyšetřování masivního úhynu ryb ve Staré červené vodě. Začátkem září upravili právní kvalifikaci a případ nově prověřují jako neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy z nedbalosti. Vodu v potoce kontaminoval špatně zvolený postup při opravě místního mostu, což stálo život chráněné střevle, mřenky i pstruhy. Viníkům tak nyní hrozí až roční vězení. Policisté v Česku možná brzy získají právo dočasně zavřít obchody, které nabízejí zdraví nebo životu nebezpečné výrobky. Cílem této změny je mnohem rychleji zasáhnout proti nepoctivým prodejcům a ochránit tak zákazníky. Sport. Na mistrovství Evropy v paraplavání v Turecku bude Česko reprezentovat desítka závodníků. Mezi největší naděje českého týmu patří paralympijský vítěz David Kratochvíl a zkušený Arnošt Petráček. V nominaci jsou ale i mladé juniorské naděje. Vedení výpravy neskrývá vysoké ambice a cílí na cenné kovy. Šampionát startuje už v pondělí a potrvá do soboty. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme velkou oblačnost, přechodně až zataženo. Den by se nám ale měl obejít beze srážek. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 20 až 23 stupňům. Na jihu Olomouckého kraje můžeme naměřit až 25. Vítr nám bude foukat pouze slabý. Alergici, stále nám pokračuje sezóna významného alergenu ambrozie. Ve vzduchu může být taky heřmánek, jetel, jitrocel nebo třeba peliněk. Díky současnému počasí, kdy sem tam sprchne a není vyloženě vedro, je ale míra ohrožení pylem podle odborníků v celé republice nepatrná.
3: Víc energie.

0: Metropole.
1: A zase tě zdraví Tom a pondělní podcast z Metropole. Díky, že posloucháš. Dnes tu mám v rámci našeho krásného města Olomouce velmi důležitou kulturní osobnost. Je to David Garneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Já tě srdečně zdravím, Davide, ahoj.
2: Ahoj, zdravím posluchače.
1: Prosím tě, začneme rovnou, protože se stala strašně důležitá věc. Slavnostně se otevřela kulturní instituce, která tady v podstatě nemá obnovy už po dlouhé době. To jsou desítky let, co se tady takhle otevřelo něco nového, takhle silného kulturně. Je to kulturní a edukační centrum KEC, klidně o tom tak můžeme i takhle mluvit, protože to má docela vtipný název. Prosím tě, otevřelo se to tedy při Moravském divadle a Moravské filharmonii, jestli se teda nepletu, a ta myšlenka přišla od tebe, od tvých blízkých a tak, je to tak?
2: Tak ten projekt si prošel jako celou řadou zákrut a řekněme, že to byla taková jako velká horská dráha, po které jsme jeli několik let. Těch lidí, kteří byli u toho vzniku, tak byla celá řada, protože vlastně my jsme poprvé, když jsme začali uvažovat o něčem takovém, tak to bylo v roce 2018. Mm-hmm. My jsme zmluvili o tom, že bychom chtěli vybudovat nové dílny dekorací a zároveň nějaké komunitní edukační centrum, které mělo stát tehdy dokonce na jiném místě, pak do toho přišli lidi jako třeba Pavel Grase nebo Honza Žurek, který nám řekli, jestli to nechceme stavit jinde z nějakých mnoha důvodů, takže jsme se dostali na střední školu grafiky a médií, kde jsme zároveň, nebo tehdejší polygrafku, kde i díky Aleši Jakubcovi, Viktoru Tichákovi, Markétě Záleské a spoustě dalších lidí, Matouši Pelikánovi, je to dlouhý seznam, opravdu dlouhý a úctyhodný, jsme se dostali k tomu, že jsme začali stavět, a máš pravdu, že to je unikátní v tom, že to je po, troufnu si říct, minimálně 40, ale možná 80 letech, co Moravské divadlo nebo Moravská filharmonie dostala z brusu novou budovu, ve které může přivítat i návštěvníky. Poslední taková věc, která se otevřela, tak pominuli sál Reduty, který byl v roce 45 otevřený, tak předtím to bylo Hodolanské divadlo, které bylo otevřeno na začátku války. Takže od té doby vlastně takováhle podobná stavba v Olomouci nevznikla a my jsme hrdí a pyšní a vděční, že se to stalo.
1: Já si myslím, že stále ještě spousta posluchačů nemá úplně jasno v tom, kde bychom KEC našli.
2: Tak je to, nejlépe ho najdeš, když pojedeš vlakem.
1: Má?
2: Když pojedeš vlakem, tak zastávka Olomouc Nové Sady, tak tam tě přivítá krásná rozsvícená budova, která hraje všemi barvami. Je to na ulici Střední Novosadská, vlastně v areálu té dnes školy, střední školy grafiky a médií. A je to opravdu i věc, kdy teďka my budeme pracovat na tom, aby byla víc vidět z ulice, nebo aby prostě návštěvníci nemuseli bloudit, ale ti, kteří jezdí vlakem do Olomouce, tak si myslím, že tu budovu už bezpečně znají.
1: Já se hrozně těším, až si teďka popovídáme o tom, co vlastně KEC dělá. Už za malý moment na Rádiu Metropole.

0: Radio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Rombí. Producenta, který do taneční hudby vnáší svěží a originální zvuk. Jeho skladby jsou plné energie, dynamiky a chytlavých melodií, které tě nenechají v klidu. Rombeat je jako ten kámoš, co tě vezme na taneční jízdu plnou překvapení a skvělé nálady. Jeho styl je moderní, taneční a plný nečekaných zvratů, které tě dostanou. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší zvuk, co tě

0: podcast z Metropole.
1: Dál pokračuje pondělní podcast na našich vlnách na rádiu Metropole. Děkuju, že posloucháš. Zdraví tě Tom, se mnou je tu David Garneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc a povídáme si o nové kulturní instituci, kulturním a edukačním centru KECU v Olomouci. Prosím tě, Davide, slavnostní otevření proběhlo v uplynulých dnech, ale KECU už v podstatě funguje letos. Co přesně dělá?
2: Tak ono to nebylo teď úplně slavnostní otevření, ale řekněme, že to byla oslava toho finálního tahu, že jsme získali kolaudační rozhodnutí a že se otvírá nový studijní obor, což je i vlastně jedna z důležitých věcí, kterou KECU dělá, protože KECU v sobě od začátku kombinuje takový 4 hlavní funkce, s tím, že vlastně my mluvíme o rozdělení té budovy do 3 funkcí. Ta první je edukace, neboli vzdělávání, a to formální a neformální, což zní hrozně nudně, ale formální vzdělávání je středoškolský obor jevištní technik, který vyučuje střední, nebo který zaštiťuje střední škola grafiky a médií a má tam své odborné učebny v rámci toho kreativního centra. Pak jsou tam dílny dekorací, což se povedlo po 35 letech, kdy tehdejší dílny vyhořely, tak se po 35 letech dostali z provizoria do krásných nových prostor a opravdu je to továrna na sny, úplně v tom pravém slova smyslu. A pak je tam celé patro pro neformální vzdělávání, kde my kombinujeme vzdělávání profesionálů, což se bavíme o vzdělávání profesionálů v oblasti techniky, v oblasti svícení, zvučení, spolupracujeme s asociací profesionálních divadel. Pak je to vzdělávání laiků, což znamená vlastně té neodborné veřejnosti buď v těchto oborech, ale i v oborech, které jsou daleko víc přesahující, třeba to, co tam budeme dělat, a možná dokonce, Tomáš, ty to budeš dělat, ani o tom ještě nevíš. Ale budeš tam dělat, bude tam právě ve spolupráci s vašimi radiovými stanicemi budeme dělat kurz DJingu pro začátečníky, takže prostě si tam můžeš naučit i to, jak být správným DJem. Zdravím tím Marka Bergera a těším se, až to rozjedeme, tuhle aktivitu. A bude tam vlastně, je tam pak jako ještě taková celá sekce vzdělávání měkkých dovedností, kdy budeme učit rétoriku, nebo už budeme dělat kurzy rétoriku, budeme dělat kurzy nonverbální komunikace, to, jak prezentovat třeba prezentaci obchodním partnerům, jak se chovat v zahraničí, aby se neudělal nějaké diplomatické nebo společenské fopa při těch prezentacích. Plus ta poslední funkce, která taky bude v tomhle patře, tak je komunitní, to znamená, že pro nové sady jsme de facto udělali takovým kulturáček, není to úplně velký kulturák, ale takový minikulturáček, kde budou probíhat besedy, různé workshopy typu floristika, které už tam teďka běží. Děkujeme výstavišti Flora za skvělé floristické workshopy, ale i prostě řekněme kurzy malování kraslic, pletení vánočních věnců a jiné podobné aktivity.
1: To je velká věc. No, já úplně jsem zaskočen, co všechno se bude skrývat pod KECU. Rozhodně doporučuji se podívat a prozkoumat to dostatečně do hloubky, například na webových stránkách. A já bych se ještě podíval v tuhle chvíli, co se týče našeho nového centra, tak vyloženě na studium té jevištní techniky, protože to zní fakt zajímavě, ale to teda tam máme první prváky. Takže to bude stát za to. Podíváme se na to za malý moment. Na rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Ladíš dál Radio Metropole a pondělní podcast, tady je Tom a u mikrofonu taky David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. S Davidem si povídáme o KECU, o kulturním a edukačním centru, které funguje tedy při Moravském divadle, a já bych se teď zaměřil na opravdu tu edukativní část, tu drsnou, protože při této nové možnosti vznikají v rámci školy grafiky a médií noví jevištní technici. Davide, prosím tě, kolik jich máme tady těchto těch studentů v tomto novém oboru tady v Olomouci?
2: Tak ten obor je opravdu unikátní, to je potřeba říct, a je potřeba říct, že po osvětlovačích, zvukařích, ale i obsluhovačích, operátorech videí, jak se těm lidem říká, nebo po těch jevištních technicích je opravdu velký hlad. A v rámci republiky neexistuje obor, který by je na středoškolské úrovni připravoval, což my teďka díky tomu máme tento obor a jsme na něj pyšní.
1: No, to se roztrhají.
2: Ten obor je půl třídka, to znamená, že maximum je 15 studentů, to je kapacita toho oboru. A my jsme velmi rádi, že hned v tom prvním ročníku atakujeme tohle číslo. Uvidíme, kolik studentů si to ještě třeba nerozmyslí, takže nechci teďka říkat, jestli je to 13, 12 nebo 14, protože to září ještě ti studenti mají pořád možnost říct, hele, já jsem se vlastně spletl a chci jít na jinou školu nebo chci dělat něco jiného, ale vlastně blížíme se tomu maximálnímu možnému číslu a my jsme za to rádi, že to je těsně pod tou hranou, že to je pro rozjezd toho oboru příjemné, protože pro všechny to bude nové, i pro ty pedagogy, všichni si budeme ošahávat ten obor, abychom věděli, že funguje, ale velmi se na to těšíme.
1: Dobře, a pokud tedy, jestli to takhle chápu, tak z tohoto oboru výjdou odborníci tady v těchto jevištních specializacích a mě by asi zajímalo, jestli najdou třeba i upotřebení nebo aspoň po stránce praktické přímo u našich, respektive u tvých dvou hlavních institucí, kterými jsou Moravské divadlo a Moravská filharmonie. Já si myslím, že se tady můžeme podívat na to za malý moment, protože toho bude asi víc. Tak na to chvilku počkáme. Na Radiu Metropole.
0: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: podcast Metropole.
1: Tohle je Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a taky s Davidem Gernešem, ředitelem Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. A já mám hroznou radost, že my tady spolu můžeme řešit dneska kec. Takže tak si tak jako takhle kecáme o kulturní a edukačním centru. A prosím tě, Davide, já už jsem tady nakousl, že nebo jsme se tady chviličku povídali o tom, že právě při tomto kulturním a edukačním centru se učí nebo vystudovávají noví úplně první prváci oboru jevištní technika při grafické škole a škole médií. A mě by teda zajímalo, jak se propojí přímo s Moravským divadlem a Moravskou filharmonií. Bude tam nějaká praxe?
2: Tak už to první propojení je to, že studují vlastně v budově, která je v gesci Moravského divadla a Moravské filharmonie, ale to hlavní propojení je to, že ten obor je postavený tak, že je tam hodně praxe. Ta praktická část se bude dít jak v KECu, tak v budovách, v ostatních budovách Moravského divadla a Moravské filharmonie, takže se ve finále ti studenti dostanou i na ty dvě hlavní jeviště, které máme v té historické budově. Mimo to vlastně budou mít praxi i v rámci našich spřátelených agentur nebo spřátelených organizací, takže se bavíme o tom, že budou moci část těch praxí dělat i v jiných olomouckých divadlech. Ale jsme v kontaktu i třeba s velmi renomovanou českou rentálovou agenturou, která dělá ty největší festivaly, a vlastně ten cíl je takový, aby ti studenti opravdu během toho studia poznali nejen to divadelno, nebo to, ten divadelní svět, ale i ten svět těch velkých festivalů, aby si prostě ošahali, nebo aby prostě měli možnost třeba navštívit O2 arénu, vidět zázemí O2 arény, vidět zázemí těch velkých hal, jak vypadá eventový průmysl, jak vypadá vlastně, řekněme, i kongresy, tak aby ten absolvent potom si mohl vybrat, jestli chce pokračovat jako osvětlovač nebo zvukař na vysokoškolské dráze, nebo jestli chce jít víc do výtvarných oborů a chce být třeba výtvarník, animátor nebo opravdu zaměřený umělecky, nebo zda chce jít do praxe, a aby si i v rámci té praxe mohl vybírat, že to nebude jenom divadelní osvětlovač, byť ty my chceme nejvíc divadelní osvětlovače, divadelní zvukaře a divadelní techniky, ale aby mohl klidně nastoupit i do toho světa velkých koncertů, velkých festivalů a dalších eventů.
1: Tito lidé budou vzdělaní nejenom teda po stránce, řekněme, operační, řekněme, ale i po stránce technické, budou schopni si v podstatě po vystudování připravit svoji vlastní celkovou aparaturu nebo sestavit a tak, aby to bylo prostě přímo pro ně.
2: No, já doufám, že to budou umět, mm-hmm. protože by to umět měli. Mělo by to být tak, že to budou lidi, kteří budou umět přijít, budou si umět nasvítit scénu, budou si umět nastavit nějaký základní zvuk, budou vědět, jak se pracuje s pulty, jak se pracuje s jevištními technologiemi a tak dál. Budou to prostě lidi, kteří, bude takový brouk pitlík pro divadlo, nebo brouk pitlík pro kulturu. Pardon, brouk pitlík, Ferda Mravenec.
1: Tak,
2: Ferda Mravenec, brouky pitlíky moc nechceme, ale...
1: ale dobrý. Víme, kde jsme, jo? Je to naprosto v cajku. Víme, co myslíme. Dobře, tolik teda ke kecu, a já si myslím, že se můžeme podívat na další velkou věc, která nás čeká v rámci Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, a ta se stane při Dnech evropského dědictví, a o tom už za chvíli na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Šumperk 102,9 FM.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračuje pondělní podcast z Metropole s Tomem a s Davidem Garnešem, ředitelem Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Čekají nás za chvilku dny evropského dědictví a s nimi jedna fakt jako hodně zajímavá, důležitá a velkolepá událost. V pátek 11. září se bude konat v rámci Dnů evropského dědictví na Horním náměstí společný projekt operní a baletní a dokonce teda i filharmonické celé té sekce. Bude to velké a dohromady a já jsem úplně zaskočený, když jsem to zahlédl, protože to bude úplně, jak by řekl můj syn, mega. Prosím tě, co to konkrétně bude?
2: Bude to opravdu mega velký koncert, mega velké gala, které bude kombinovat filharmonii, operu a balet, včetně sborů, takže budeme tam mít solisty opery v čele s Evou Urbanovou a Danem Matouškem, což jsou opravdu ty áčkové superhvězdy v operním světě. Zároveň tam bude Jirka Přibyl, což je další áčková superhvězda a zároveň náš šéf opery, který bude zpívat. Vystoupí orchestr Moravské filharmonie v plném obsazení, to znamená opravdu 70 hlavý orchestr. Smíšený pěvecký sbor, který bude opravdu velký, bude doprovázet vlastně naše solisty. A v jednu chvíli, pokud nebude pršet, což je základ úspěchu, se tam objeví i náš balet, který se představí ve své plné kráse. Takže bude takový crossoverový večer, kde si diváci užijí operní árie a ty nejznámější operní hity. Užijí si ty, řekněme, známé symfonické skladby a k tomu si užijí prvotřídní balet.
1: Já, když si to takhle v hlavě představuju, tak už tam vidím teda těch 70 lidí, jo, velký sbor, takže další nějaké desítky lidí, pak do toho ještě prostor pro pořádnou krásnou dlouhou piruetu, tak zbyde na tom náměstí místo pro diváky.
2: My doufáme, že ano, nebo ne, je to tak, že podobný koncept jsme už jednou zkoušeli, takže my víme, že by se tam přes to všechno mělo v pohodlně vejít přes 2000 diváků, takže my věříme, že tohle číslo naplníme.
1: To je neuvěřitelný. No, to muselo vznikat velmi, velmi postupně a velmi opatrně, aby to prostě všechno fungovalo. Já bych se tady do tohohle ještě chtěl podívat trošku blíž, tak v příštím vstupu se mrkneme na produkci této akce. Na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: pravidelný podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Radio Metropole. Tohle je pondělní podcast s Tomem a s Davidem Gernešem. Já tě nechám napít.
2: Děkuju. Jen si dej.
1: Je to úplně v pohodě. A my si povídáme. David Gerneš je ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, ale věřím tomu, že olomouckému publiku už dobře známý, díky tomu, že dokázal spojit tyto dvě instituce a ať už jako manažer tohoto projektu, tak aktuální ředitel. A teď nás čeká v rámci Dnů evropského dědictví, které se už tady blíží, a to konkrétně 11. září, myslím tuto konkrétní akci, tak velký společný koncert Moravské filharmonie, Moravského divadla a nejspíš teda i operní, nebo respektive teda, pardon, baletní složka v tom i a je to fakt velké. My jsme se s Davidem bavili o tom, že tam je nějakých 70 hudebníků, další desítky pěvců a pak teda ještě samozřejmě ten balet do toho. No Davide, jak tohle to vznikalo? To je skoordinovat takové množství lidí, to je a sekcí, to je náročná věc. Můžeš mi to přiblížit?
2: Tak já jenom ještě doufám, že jsem známější v Olomouci spíš za to, že třeba děláme podobné projekty, než za to sloučení. Já to bych asi radši, ale skoordinovat tohle je poměrně náročné. Je to opravdu o tom, že musíme s kolegy nejprve najít tu ideu vůbec, jak ten projekt bude vypadat, jaká čísla jsou možná do sebe zakomponovat tak, aby to bylo dramaturgicky pestré a zajímavé, ale zároveň proveditelné. A pak je to o dlouhém vyjednávání o tom, jak budou ty čísla za sebou naskládány, aby to dávalo smysl, pardon, jakým způsobem vlastně vůbec poskládat ty jednotlivé účinkující, ale vzhledem k tomu, že naše instituce má tu výhodu a Olomouc má to štěstí, že tady máme třísouborové divadlo a filharmonii, tak vlastně my to všechno děláme ze svého. Krom pár hostů a pár externích sboristů, nebo nějaké množství externích sboristů, které normálně na naše jeviště nedostaneme, tak vlastně většina těch lidí je z Olomouce, z našich souborů.
1: Domácí kuchyně.
2: Což je všechno domácí kuchyně a dobře víš, že když vaříš doma ze zahrádky, tak to má tu výhodu, že můžeš vyběhnout a ještě tam něco přidat a víš, že pokud bereš ze svých surovin, tak to jde. Takže v tomto pohledu je to vlastně fajn, že my koordinujeme naše lidi, nemusíme složitě řešit, jestli mají nebo nemají čas, ale prostě víme, že pokud to plánujeme dostatečným předstihem, tak ta největší a nejnáročnější koordinace je na stavbu té stage a na vlastně vyřešení toho programu a skoordinování se třeba se solovými hosty, ale ten zbytek už pak jde poměrně, řekněme, hladce, kdy prostě ti šéfové se můžou na denní bázi potkávat, řešit spolu některé detaily a i díky tomu, že máme zázemí hned vedle té velké scény, tak je to v tomto ohledu poměrně snadný projekt, byť samozřejmě veškerá technika naše a veškeré kolegové ze zázemí se nadřou v tom, že musí dělat něco, co není přímo u nich domě, není musí prostě celou tu techniku nachystat a tak dál, ale z pohledu koordinace té masy těch lidí, to není zas až tak složitá věc.
1: Jak bude, teď mě tak napadá, jak bude situované pódium? Bude to v koloritu sloupu, nebo...
2: Já si myslím, že v tomhle by se mohli nechat trošku diváci překvapit, dobře. Ale... abych jim teď nesliboval něco, co třeba pak na finále bude jinak, aha, ale pokud si to dobře pamatuju ze všech nákresů, tak myslím si, že budeme mít sloup v zádech.
1: To bude nádhera. To bude, už se nám odhalil, že jo, takže bude zářit do dálky pěkně vyleštěným povrchem. Dobře, tak já jsem moc rád, že jsi mi to objasnil, jak tady tahle ta velká akce bude vznikat a nezbývá než říct David Gerneš, ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc, dnes v pondělním podcastu na rádiu Metropole. Díky, že jsi přišel.
2: Díky za pozvání a těším se nejen na Dnu, ale na všech našich akcích.
1: Tento podcast a samozřejmě i další díly už brzy najdeš na webu podcasty.olomouc.eu nebo na webu radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast. Ahoj.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Simona Fávu, talentovaného DJ a producenta, který dokáže rozproudit každou taneční scénu svým energickým stylem. Jeho hudba je plná chytlavých beatů a melodických pasáží, které tě dostanou už od prvních taktů. Simon Fava je jako ten kámoš, co ti připraví playlist, díky kterému se nezastavíš. Jeho styl je moderní house s dávkou groovu, která tě rozhýbe i ve chvíli, kdybys radši seděl.

Diana Kay je jako kámoška, co tě vždycky vyslechne a podpoří a její písně jsou ideální na chvíle, kdy chceš vypnout a užít si klid. Její talent roste a fanoušci ji milují pro její upřímnost a citlivost. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro

Čeká Diplo, americký producent a DJ, který ovlivnil nejen taneční scénu, ale i celou popovou scénu díky svým unikátním remixům a produkcím. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese něco nového a svěžího. Diplo je známý svým energickým stylem a schopností spojit různé hudební žánry v jednu skvělou jízdu. Připrav se na pořádnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád.